0: Vstávajte!
1: Dobré ráno, Záhorie. Dobré ráno vám želá Záhorácke rádio.

0: 7 hodín.
1: Zahorácké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoráckeradio.sk.

0: Záhoráckeho rádia.
1: Záhorácke rádio. Tak západne, ako sa len dá. Záhorácke rádio.
2: Čaute, tu je Igor Tymko z východu. Zdravím Záhorácke rádio.

0: 11 hodín.
1: Zahoracké rádio. Kalista
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahorackeradio.sk.

dětský smích a vlání koňských hřích. Něco moudrých věd, co měl jsem znát.

0: Záhradské rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhradské rádio.
2: Ahojte, tu je Boris zo skupiny Aja. Zdravím poslucháčov Záhradského rádia.